tady je reálno, kstaně stváří. Lodi těčeli, salakočom reže, sabia, faponovo vár.

Úgy burkánkó móre, tuž pustých ulicách, svietilke več góre. Nech srdce umorno, že do mírnych snov vám, sada ti koplovím, kroz